Dnes už netečeš. Dnes vtíčeš. Rozmirjanem koručom, tichičko, bezšumno, prostičko. Ich odpovídajúť, pri tobí žitia lekše, pri tobí kološa pouníše, traču ťa z duša potoče. Volelubný lemkijúsko kerpči, nezvyklý do rozmirjaných dorých.